religion. I said, can you feel it?

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram,
3: YouTube,
1: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn.
1: Vždycky fresh. Fajn.

0: Metro Digi. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, is a Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Fajn rádio. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
0: Fajn.
5: Fajn.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky
1: hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: krok, co někomu zachrání život. Sleduj Fajn a náš Instagram. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Fajn Radio.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Olivia Dean.
5: It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Fajn Rádio.

0: vždycky fresh. Lyže.
1: Happy Sport.
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Půjčovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Fajn Radio.
2: Fajn.
4: Vždycky hot.
2: Vždycky.

0: Ahoj všichni, dobré ráno, je to tady, pokračujeme, zároveň startujeme, to je neskutečný, ve víkendu tak jako pokračujeme, čilujeme se tady, no ale startujeme neděli. Neděle od slova nedělat, asi věta nebo spolní spojení, co vám řeknou úplně všichni všude, no ale je to tak prostě. Na rovinu v sobotu včera jste si mohli ještě nějakým způsobem užívat, ale dneska aspoň ten jeden den v týdnu si prosím vás odpočíňte. No a samozřejmě kolik fajn vám v tom pomůže.
1: Fajn víkend.
0: Například songama, tohle je Mark Amberyho Belong Together. Dejte si tenhle banger společně s náma.

Dracula, se kterým otvíráme další dnešní okýnko. Respektive to úplně první. Neboli musíme si říct, co je dneska vůbec za den. Jestli máte bratra, tak vám gratuluju. Dneska je den bratrů. Na novinu já žádnýho nemám, ale se kde klidně popřeju. Jako takovýmu mýmu malýmu bráškovi. No dobře, tak to byl blbej vtip. No ale o čem we don't talk anymore, možná za chvilku, tak to je song, který slaví dneska narozeniny. Charlie Puth, Selena Gomez. Na rovinu, to je song mýho mládí. To zní jako strašně divně. Teď si přijdu hrozně stará, ale opravdu. Když jsem byla mladší, tak s kamarádkou jsme zrovna Charlieho i Selenu hrozně rádi poslouchali. A tohle byl jeden ze songů, se kterého jsme byli úplně hotoví. To znamená, že tady ten banger nesmí chybět. A co bychom by to byli za rádio, kdyby jsme neoslavili tady ty narozeniny tím správným způsobem. To znamená, pojďte s náma do toho. Dát si tenhle song a zpříjemnit si to nedělní ráno.

0: Sheeran, Stormzy, Take Me Back to London, cestovatelský song, který nám dojel v 8.23 na Fajnu. No a za chvilku například Rudimental, Khalid, jejich Olajnou. Banger, se kterým tady trošku rozproudíme to nedělní ráno. No ale taky si společně dáme pivo, přece jenom jsme Češi, hrdí, tak musíme si to ráno pořádně zpříjemnit. No ale o co půjde ohledně piva, to si řekneme za chvilku.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
1: Fajn rádio.

rozhejbávačka pro nedělní ráno. Sony Federa, Crystal. Jejich My Love na fajnu. A my si dáme takový klasický český nápoj, po kterým si potom myslíme, že umíme zpívat líp než Karel Gott. Ano, přesně tak. Správně, máte všichni naprostou pravdu. Jedná se o pivo. Jde mi o to, že nově prej začnou upadat český hospody kvůli tomu, že právě už my mladí moc nepijeme pivo. Naopak si spíš dáme víno nebo nějaký drinčík, nebo dokonce celkově přestáváme s alkoholem, což na rovinu mi přijde docela neuvěřitelný. Jako s kamarádama si zajdeme prostě občas do hospody na pivo, na víno, na cokoliv. Právě proto si to jako představte, že s kamarádama si chcete pokecat a jdete prostě na kolu. Ne, já jsem si teď opravdu nedělala srandu, jako jsou lidi, kteří si to opravdu nedokážou představit. No ale co si vždycky dokážete představit, jsou naše super songy. Za chvilku Kamarád, nebo teď už Hozier, jeho Nobody Soldier. Dejte si tenhle banger s náma na fajnu. Věřte mi, stojí to za to.

0: neskutečný banger Hug Yourself. Který nám dojíždí v 8.39 na fajnu. No a za chvilku například neskutečná Olivia Rodrigo. S tím mrtvým dropem. Člověk, který vlastně na chvilku i spadnul. Což samozřejmě na jednu stranu je silný slovo, protože ona bouchla před několika lety. Byla obrovská, všichni ji znali, každý musel jít na její koncert, no ale potom z ničeho nic zmizela. Nikde nic, vydala jedno album, ale vlastně nikoho to moc nezajímalo. No ale potom zase pomalu, ale jich se začala šplhat. No a máme tady její Drop Dead, banger, který zná naprosto každý. A my si za chvilku řekneme jednu bezpečnostní věc, kterou by taky měl znát každý. No ale to je za chvilku. Fajn víkend.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Fajn rádio.
7: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio CZ.

Neskutečný banger Red Eyes. Tady nám dojíždí v 8.50 na fajnu. A my se společně pořádně podíváme na jeden bezpečnostní prvek, který i vám může zachránit život. Samozřejmě chápu, že ne všichni jsou tady Pražáci, to jako je jasný, ale na rovinu existuje jedna věc, která všem, absolutně, absolutně všem může pomoct. V metru je jedno specifický tlačítko, je obrovský, žlutý, je na zdi a je jich tam několik. Jde o to, že tím tlačítkem zastavíte metro, no a právě teďkon v předchozích dnech se stal docela hrdinský čin, kdy právě díky tady tomu tlačítku lidi zachránili jedný ženě, která spadla mezi koleje život. A na rovinu, kdo jako já posloucháte různý krimi podcasty nebo koukáte na tady ty různý videa, které nejsou úplně příjemný, tak se vám může dít, že občas si myslíte, co když mě pod to metro někdo jako strčí? Nebo co když to někdo udělá někomu jinému, třeba člověku, co je vedle mě? Co bych pak dělala? No, tak teď už to víte. Je tam jedno specifické tlačítko, hledejte žlutou barvu, opravdu je to hodně, hodně, hodně vidět. A myslím si, že zvýraznění celkově těch tlačítek je vlastně super nápad. Před nějakou dobou se o tom hodně mluvilo na sítích, ale i tak mi přijde, že o tom lidi tolik neví. Tak jestli někdy budete v Praze v metru, podívejte se na to, je to podle mě opravdu důležitý o tom vědět, protože, jak říkám, no, jestli jako já máte rádi tyhle příběhy, tak možná z toho nebudete úplně nadšený, no. Ale z čeho budete vždycky nadšený, tak jsou naše songy, za chvilku Ray, ale teďko už Miles Smith, jo, Hold Me in the Dark u nás na fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, stojí to opravdu za to. We dream of jet planes, freedom. Trying to find escape.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
1: Fajn rádio. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
1: Fajn. Vždycky hot.

Dobrý jobo. Čau lidi, 9 hodin, 1 minuta, startujeme naší druhou společnou hoďku Fajn víkendu s Míšou, respektive Fajn neděle s Míšou. Ano, to je úplně to nejideálnější. A také nejideálnější si dát hoďku bizárku, protože pořád se ve světě něco děje. Například se dějou svatby. Včera jsem vám říkala, že je spíš sobotní záležitost a já se zatím docela stojím, ale to neznamená, že se bizárky nemůžeme říct i v neděli. To znamená, už za chvilku ze svatby, jestli se chystáte na svatbu, tak vám možná dám takový tip, na co si dávat pozor. Například, když si budete brát lásku svýho života, tak je fajn se jí první podívat po cukni.

dá se to ještě pochopit. Ale ve chvíli, kdy to zjistíte opravdu takhle pozdě, bylo tam napsané, že prej šlo o svatbu z praktických důvodů, neboli pro peníze. Ale i tak je to docela crazy, hlavně na rovinu ne vždycky úplně ty svatby platí, že jo, když si potom vlastně vezmete muže a ne ženu. A zrovna bych si typovala, že Indonésie je jeden z těch států, kde se úplně na takovýto svazky nehraje. No ale jak to konkrétně dopadlo, to tam nebylo napsané, ale hele, třeba spolu byli šťastný, očividně ten jeden týpek byl bohatý, tak proč s ním nezůstat, že jo, když už šlo jakoby o svatbu, hlavně z těch finančních důvodů. No ale co je tady na fajnou vždycky skvělý a nemusíte za to platit, jsou naše songy. Za chvilku Van Republic nebo Tate McRae, ale teď už Bella Kay a její neskutečná novinka, tak si ji pojďte dát s náma.

0: naše fajňácká klasička. Skupina One Republic, jejich I'm Worried. A my si společně trošičku zavzděláme. Řekněme, že tu mám studijní materiály, které vás všechny pobaví a pomůžou vám správně se připravit na dějepis. No ale to je za chvilku. Do té doby samozřejmě potřebujeme rozproudit krev pomocí našich songů. Kato John, jejich Turn the Lights Off. TikTok banger, který minimálně mě vždycky přiváděl do rozpaků a na rovinu vlastně v dobrým. Sice vždycky, když vám vyskočila na TikToku taková ta hlava, která chillovala právě na tenhle ten banger, tak to bylo mega divný, ale zároveň je to hrozný guilty pleasure. Ne, fakt jenom když slyším ten song, tak je to pro mě takový jako, o můj bože, všechno za mě konečně spadne a já můžu bejt úplně mimo. Mám na to konečně právo. No a jestli při neděli si taky chcete trošičku vyčistit hlavu a bejt správně mimo, tak si tenhle banger pojďte rád s náma za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv day.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn rádio.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

Leoni, Don't Worry. Banger, který nám půlí naší druhou společnou hoďku. Při fajn víkendu s Míšou. A já vám dám jeden super lifehack. Já jsem se dozvěděla, že jedna univerzita v Tennessee učí dějepis pomocí GTAčka. A na rovinu, já jsem nikdy nebyla člověk na nějaký hry, videohry nebo cokoliv takového. Maximálně na telefonu jsem si hrála svoje kyblíčky, který musíte prostě naplnit. No taková pičovinka jednoduše. No ale na druhou stranu, tady to mi přijde jako super lifehack, protože proč by prostě nemohli učit pomocí videoher? Dobře, my tady máme Kahoot, ale to je prostě na rovinu strašně trapný. No jako fakt, dobře, máme tady takový ty souboje, kdo to dal špatně, můj bože, kdo je tady jeden, kterýmu se to nepovedlo. Ale jako porovnávat Kahoot a GTAčko, to je prostě absolutně nesrovnatelný. Přece jenom, když už tam máte ty postavičky, vidíte ty dějiny a je vám to aspoň trošku povědomí, tak je to pro vás třikrát lepší. No, ale co je pro vás vždycky super, jsou naše songy. Za chvilku Dua Lipa, no a teď Shawn Mendes, jeho Why, Why, Why u nás na fajnu.

0: Vertigo, banger, který nám dal v 9 hodin a 40 minut přesně na Fajnu. A my si musíme dát jedny hry. Zara Larsson, Pink Panthers, song Stateside. Banger, se kterým vyhrála jedna krasobruslařka jménem Alisa Liu, zimní hry tady v tom roce 2026. A kdo stejně jako já sledujete socky, tak víte, že tenhle banger vám tam taky vyskakoval úplně všude. Normálně krasobruslení tolik mi třeba na Instagramu nevyskokovalo, ale potom, co Alisa Liu zandala ten výkon, který zandala, tak tenhle song byl naprosto, ale úplně všude. No a my si ho dáme společně za chvilku. Na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
17: Fajn Radio.
18: It's Bruno Mars.
19: I'm Lil Weepy.
20: It's Sabrina Carpenter.
21: Music. Fine.

dnešní Harry Styles jeho American Girls. A my si na fajnou musíme oslavit jeden den. A ne jenom tak. Prostě byl v pátek den klitorisu. Ne, jako opravdu, to opravdu se slavilo. A ne jenom tak. Doslova existují země a i konkrétní města, kde opravdu ty lidi to slavili, jako kdyby byly Velikonoce nebo Vánoce. Já jsem si původně říkala, jo, dobrý, tak všichni se tady zasmějeme, dobrý, v pátek byl prostě den klitorisu, tak ha, ha, ha. No ale třeba v Japonsku se to opravdu slaví jako obrovská věc. Samozřejmě jsou města, kde je to takovej druhý den matek, jo? Ale pak i dokonce v jejich hlavním městě existuje speciální pochod pro tento orgán. A teď jako si nedělám srandu, já když jsem to viděla, tak jsem si původně říkala, není to jako nějaký skem, jenom jako haha, uděláme si tady země a ze všech ostatních srandu, tak ne. Opravdu existuje ulice, kde tohle to funguje, dokonce i prodávají speciální suvenýry, třeba klíčenky a tak dále, to je reální. Na rovinu je to absolutně skvělý, jenom si to představte, prostě jít ulicí, kde si můžete koupit takovouhle svoji památku. To, že existují gumové ženské přednosti, to víme, ale že dokonce i tyto krásné aspekty na klíče existují, geniální. No ale co taky existuje, jsou super songy. Za chvilku David Guetta nebo teďkon už Taylor Swift a i Elizabeth Taylor. Dejte si tenhle banger s náma na fajnu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Fajn Rádio.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.

Dobo, vítejte v půlce našeho společného vysílání tady na Fajnu a já doufám, že už jste malinko probraný při té neděli, anebo jestli jste právě teď stávali, nevadí, mně se to ještě povede vás probrat. Například připravte si naše telefonní číslo 724-634-634, protože za chvilku budete hlasovat, který song je nejvíc top.

ukázka. Na Ariana Grande musím říct docela můdovka. A pak je tady král můdovek Neil Horan, jeho End of an Era. Hodně se zaposlouchejte, budu potřebovat vaše odpovědi. Třetí hvězda posledních dní, Olivia Rodrigo, její The Curl. A teďkon, telefonní číslo 724-634-634 a tam mi napište buď Ariana Grande, Neil Horan a nebo Olivia Rodrigo. Jedno ze tří jmén, no a za chvilku to tady společně rozlouskneme a řekneme si, který song je podle vás nejvíc top. Do té doby například třeba Kellen nebo Stein, nebo teďkon už Dominik Fick u nás na Fajnu.

0: Wendy, neskutečný banger, Messy in Heaven. A my si na fajnu musíme dát toho vítěze. Já jsem se vás před chvílí ptala na to, jaký song z New Music Friday je nejlepší. Pustila jsem vám tři, ano, tohle je vítěz. Neil Horan, jeho End of an Era. Pecka, kterou věřím, že si většina z vás přidá do vašeho playlistu. No a za chvilku na fajnu, třeba takový mladý, talentovaný a většinou kontroverzní. Somber, jeho Back to Friends. Protože samozřejmě i kontroverzní lidi potřebují přátelé. Nebo BTS, musí umět plavat s jejich Bangram Swim. A tohle všechno za chvilku, na fajnu.
1: Na fajnu chystáme výzvu, která

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
8: Fajn Radio. Sleduj Fajn Radio na Instagramu.
9: Zábava, hudba a spousta překvapení.
8: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
9: Fajn.

Jejich neskutečný banger Swim. Nám dojíždí na fajnu. V 10.29. A my se společně dáme jednu vítězku. Každý rád něco vyhrává, no a včera byla česká mis. To znamená, že těch vítězek tam bylo mnohem víc. Bohužel ta hlavní vítězka vlastně moc nikoho nezajímá. Je to Lucie Pisková, která vyhrála Miss Czech Republic roku 2026. No ale vlastně o tom moc nikdo neví, protože například Miss Grant vyhrála Domy Aláďia a ta na to, že sice nebyla ta hlavní vítězka, tak byla všude. Na každém informačním kanálu prostě vyskočilo, že Dominika Aláďia něco vyhrála, no ale to, že by hlavní vítězka se někde objevila, jo, dobře, na takových těch klasických jako bulvárních článcích, tam byla. Ano, to se musí nechat. Ale jinak vlastně, jako Miss Czech Republic celkově už moc lidí nezajímá, spíš naopak. No ale teď je to vlastně ještě o tom mnohem horší, když se tam přihlásila influencerka, kterou zná celá republika a vlastně všichni jsou, jak skončí, jak to bude, prostě ona byla v Superstar, byla v Love Islandu, tamhle. No teď se přihlásila i do Miss Czech Republic, no a nakonec vlastně něco vyhrála a minimálně tu popularitu vyhrála mnohem, mnohem víc. No ale vy vždycky vyhráváte s našima songama. Už za chvilku Eminem, jeho Houdini, nebo teď už Ailmax, Spotify u nás na fajnu.

0: který nám dojel v 10.37 na Fajnu. A za chvilku člověk, který umí extrémně dobře oznámit svoje tour, a to pomocí songu. Tohle je I Just Mind. Tour už bohužel probíhalo, meno proběhlo, ale bylo i v Evropě. To znamená, že nejspíš se budeme moct i v příštích letech těšit třeba na další. Ano, tohle tour bylo po hodně dlouhý době, ale to neznamená, že se k nám do Evropy nevrátí, protože na rovinu do Ameriky jen tak nikdo bohužel nepojede, protože je to prostě daleko, je to komplikovaný, no ale nějaký Německo nebo i teoreticky to Španělsko není špatný nápad. Nebo každý asi známe Taylor Swift. Dokonce Taylor Swift zná i královská rodina. No a co řekla právě tady o té hvězdě, to si řekneme za chvilku.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon rádio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglif Day.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Fajn rádio.
11: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
10: Instagram,
11: YouTube,
10: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
10: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn. Fajn rádio.
10: CZ.

tak je například britská královská rodina, protože jeden z jejich zástupců dokonce řekl, že by rád přišel na její svatbu. Tohle, když jsem si přečetla, tak jsem si řekla, OK, hustý, princ William docela jede hity dnešních dní, protože na rovinu prostě Taylor Swift boří hudební žebříčky a očividně i boří královskou rodinu, protože dokonce i malá Charlotte hrozně chtěla právě na koncert Taylor Swift. No, jako chápu, že hudba spojuje očividně i rodiny, očividně i britskou královskou rodinu. A já doufám, že i vás spojou naše songy, protože za chvilku už Robin Schulz, nebo Caso Rey, D-Block Europe, anebo teďkon Alex Warren, jeho Fever Dream na fajnu.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Lyže?
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo?
3: Happy Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazár?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Fajn Radio.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram.
2: YouTube.
1: TikTok.
2: Co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
0: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky.

Dopo, je to tady startem naší poslední společnou hoďku. Ano, už opravdu je poslední. No, my si dáme například ženskou logiku, nebo se podíváme, jak to v tom hokeji vypadá. Na rovinu, já nejsem úplně přiborník v hokeji, ale nastudovala jsem si to. Já jsem teďkon vlastenec a všechno vám za chvilku řeknu. No ale do té doby třeba Ray, nebo třeba Ray Volinej, Rex Orange County, jejich Love Me Not, právě teď u nás na Fajnu.

Lady Gaga, její Dead Dance. Banger, který nám na fajnu tak jako zahajuje chvíli ženský logiky, protože ta prostě nesmí chybět. My ženy a oblečení, to není jenom móda, je to forma umění, strategie a někdy i sportovní výkon, protože na rovinu najít to jedno tričko je opravdu těžký a stejně jako vždycky nakonec zazní věta nemám co na sebe.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Pořád pokračuje a česká reprezentace šlape naprosto naplno. Například trénink před celým mistrovstvím pod vedením Rulíka byl zaměřený hlavně na dynamiku a herní situace. Třeba přečíslení 2:1 nebo 3:2. Na ledě byly dokonce i legendy, jako je Tomáš Plekanec nebo Marek Židlický, kteří rozdávali přesné přihrávky a aktivně se zapojili do tréninku. No a očividně se to vyplatilo, protože například včera Československo úplně nedopadlo. No vlastně pro Čechy dopadlo, ale úplně to spojení ne, protože jsme dokázali, že prostě Česko je lepší a my vyhráli.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
0: Fajn rádio.

Caitlyn Aragon, neskutečný banger Iron, my si dáme jeden speciální Red Bull game. Gaming už dávno není to jediný ve hře a přesně to ukazuje Red Bull Ultimátní streamer 2026, protože hledá největší streamery v Česku. Hlavně taky ty největší, který zvládnou různý herní challenge napříč žánrama. Online část proběhne od 21. do 29. května na Twitchi a celý koncept stojí hlavně na streamerovi Hisetovi. Každý den přináší nový výzvy, kde nejde jenom o skill, ale i o kreativitu, komunikaci a schopnost reagovat v reálném čase. To znamená, buďte ready, možná i vy se budete moct do tady toho bangru zapojit, no ale i my na Fajnu tady máme super bangry, na který si můžete užívat a taky si zpříjemnit tu skvělou neděli tady na Fajnu. Za holkou Gracie Abrams, nebo teďkon už Tiësto, Tate McRae a jejich banger 1035 na Fajnu. I don't know.

Gracie Abrams, Hit the Wall. Banger, který nám dojel v 11.36 na Fajnu. A za chvilku největší hit poslední doby. Tame Impala, Janine, jejich neskutečný banger Dracula. Já úplně miluju konec téhle songy, když se tam vždycky zpívá Dracula, Dracula. Prostě konec, který stojí za to. No ale my máme samozřejmě rádi i ty začátky, to znamená za chvilku začátek, konec, prostě celý tenhle song na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
0: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: Fajn Rádio.

talentovaný a občas kontroverzní Sombr, jeho 12 to 12. Banger, se kterým uzavíráme fajn víkend s Míšou. 4 hoďky za náma a já se s váma slyším zase zítra, pozejtří, popozejtří, popozejtří, popozejtří, no a další pozejtří. Jednoduše od pondělí do pátku se slyšíme ve zprávách od 6 do 12, no a o víkendu zase od 8 do 12, no já tam tu 12 mám prostě zabudovanou. To je neuvěřitelný, to je jedno, tak ahoj.

0: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Fajn Radio.
6: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram.
6: YouTube.
5: TikTok.
6: Co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn. Fajn víkend.
6: Kristin Esposito.
7: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. 4 hodinky před náma nás čekají rozhodně nabitý. Máme 24. května, neděli, no a samozřejmě na začátek si dáme tipy na dnešní den. Co se dneska, kde koná, to vám řeknu už za malou chvíli. A taky si samozřejmě k tomu dáme skvělý bangry. Ray a její Where is my husband, to nás čeká. A taky Written a jeho Friday Dopamin Edit tady u nás na Fajnu právě teď, tak si to užijte.
5: Fajn víkend.
6: Fajn víkend.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you, nám dohrál právě teď u nás na Fajnu v neděli 24. května. No a co se dá dneska dělat? Pokud něco nemáte, pokud nic nemáte v plánu, tak pro vás mám nějaký ty tipy. A věřte mi, že dneska konkrétně mám fakt dobrý tipy. Jako první tady mám For the Love of Fantasy. Je to takový festival, kde takhle, tady se píšou prostě dva dny plný fantazie a popkulturního nadšení. A myslím si, že to tak jako rozhodně bude, protože tam čekají různý hvězdní hosti ze světa fantasy seriálů, interaktivní rozhovory s herci, tematický rekvizity, fanzóny a různý jako samozřejmě focení, autogramy a kde to k tomu vždycky patří. Takže to se koná celý tenhle ten víkend v PVA Expo aréně. Pojďme dál, další tady mám, pokud máte rádi třeba tetování. Tattoo Convention Prague 2026. Nejlepší tatéři České republiky se sešli na výstavišti, nebo aktuálně schází na výstavišti a tam můžete zavídat, protože tam se to dneska

0: Tohle to byly One Republic, jejich Runaway. Posloucháte Fine Weekend 12.21, to je aktuální čas. No a já jsem se vás před malou chvílí ptala, co máte dneska v plánu. Co se dneska chystá, kam vy vyrážíte, jestli jste třeba nějak někde na cestě někam, tak mi přišly nějaký ty zprávy. Napsala třeba Verča, ahoj, celý víkend jsem chtěla být produktivní a zatím ležím na DC v parku s ledovou kávou. Hele, já si myslím, že to je vlastně super. Já jsem třeba včera navštívila rýráče a zase jsem si uvědomila, že je vždycky hrozně super jako vypnout a nadýchat se toho čerstvého vzduchu, ještě když je také hezky, jo? Jako samozřejmě ideální je ten stín, ale prostě je to super, takže vám to všem jako mega moc doporučuji. Přišla mi ještě jedna zpráva. Ahoj, dneska máme doma filmový večer, sice je teplo, ale nic extra neplánujeme. To je taky super plán, vlastně nic neplánovat. O víkendu je vlastně ideální nic nedělat, obzvlášť tu neděli, že jo? Ale i pokud něco musíte dělat, tak jsem tam s váma, budeme tady tam společně, ještě minimálně další 4 hodinky. No a za chvíli si dáme k tomu Robina Schulze, nebo taky Davida Guettu, bude to tady trošku taková party, tak si na to počkejte a za malou chvíli to tady bude na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Fajn Radio.
7: It's Bruno Mars.
8: I'm Lil Peepy. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
10: Fine.

Dámy a pánové, taky Tyla, Nile Rodgers a jejich Talk to Me nám dohrálo na fajnu právě teď. Máme neděli, no a před chvílí jsme řešili, co budete dneska dělat. No ale my se vrátíme, nebo já se vrátím ke včerejšku, protože včera večer se rozdávaly korunky a Česko má novou královnu krásy, protože Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková. Upřímně, internet to samozřejmě to včera všude rozebíral, byl extrémní spam, jak jsem mi včera říkala, že to tak bude, tak to tak bylo. A je to fakt zasloužený, musím říct. Nádherná slečna, nádherná žena, takže moc gratuluju. Ale obrovský hype byl taky kolem Domy Aláči, protože známá samozřejmě influencerka, vlastně jedna asi z nejznámějších u nás v Česku, tak si šla pro titul Miss Grand Czech Republic. A ona to vyhrála. Vyhrála to a bude reprezentovat Česko na světové soutěži Miss Grand International, což mi přijde extrémně cool, protože u ní je fakt vidět, že si zatím šla a že ušla velký kus práce, že prostě se věnovala tomu catwalku a všemu možnému, co se kolem toho jako děje, takže to taky extrémně gratuluju. Vlastně je hrozně vtipný, že u ní ještě před pár lety lidi znali hlavně z TikToku, Instagramu, prostě tanečky, jasný. No a teďka stojí na pódiu s korunkou, takže to je strašně cool, jako ta proměna. A mě na tom baví ještě jedna věc, jak se dneska úplně změnilo vlastně vnímání té soutěže krásy. Už to jako není jenom, kdo je hezčí, ale kdo má charisma, to vystupování, komunitu kolem sebe a zvládne zaujmout lidi i mimo molo. Takže to je úplně top a my jdeme dál. Další skvělý songy právě teď. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Čeká nás Fast Boy, Rough Wave právě teď. Tak si to dejte na fajnu.

0: lepší věc, než být zaseklej v dopravní zácpě? Točet v autě bez fajnu a bez nálady
1: a bez skvělejch songů.
0: Fajn.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: to byla Poetika, jejich blízko u nás na Fajnu. 12.40, to je aktuální čas. No a lidi, za malou chvíli vám prozradím, co je aktuálně nejposlouchanější song v České republice. Je to song, který 100% znáte i u nás v playlistu a za chvíli vám ho prozradím. Ale mezi tím třeba ještě... Další skvělý songy, Dave Thames, jejich Rain Dance, nebo taky Harry Styles, to slyšíte právě teď. A jeho song American Girls z jeho nejnovějšího alba, tak si na to všechno počkejte a za malou chvíli to tady bude na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo!
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
1: Fajn Rádio.

Dio, End of Beginning, song, který nám dohrál právě teď na Fajnu, 12.52. To je aktuální čas, no a já mám pro vás takovou aktualitu. Co je aktuálně nejposlouchanější song v České republice? A neřekla bych, že ne, řekla bych, že nejenom v České republice. Řekla bych, že třeba i na Slovensku, anebo možná i třeba dost poslouchaný song v Polsku. To už vám možná něco napoví, protože aktuálně nejposlouchanější českou songou je Perpetuum Mobile od Evy Farný. Eva z toho měla jako obrovskou radost, dokonce to sdílela i právě na svých sociálních sítích, že to je aktuálně nejposlouchanější český song, což je jako hustý být na tomhle žebříčku. A pokud byste si nepamatovali, což věřím, že víte, ale kdyby náhodou, jo? To je ono. To je ten hit. Musím říct, to není se čemu divit, jo? Ten track je přesně ten typ songu, co si pustíte jednou a pak ho máte další týden v hlavě. Což je vlastně docela funny, protože se jmenuje Perpetuum Mobile, takže se očividně fakt nezastaví. No nic, tak když už ho tady máme takhle v kratší podobě, tak proč se ho nedá celý? Právě teď Eva Farná, Perpetuum Mobile.

0: je Kato. Také John turns the lights off. A ty nám společně uzavírají první společnou hodinku. Na fajnu. A ještě 13 čekají, rozhodně vydržte, nikam neodcházejte. A za chvíli budu zpátky.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
1: Fajn Radio. Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Ahoj lidi, druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin na svém startu, 13.01, to je aktuální čas. No a lidi, za chvíli budeme soutěžit, minimálně takhle do půl hodinky určitě budeme soutěžit. O lístky na koncert, jaké, to vám ještě neprozradím, to vám řeknu za malou chvíli. No a taky samozřejmě si pokecáme o jednom tématu, který je trošku bizární, což ke mně docela sedí, miluju bizár. A představte si, že vám na letišti během kontroly někdo roztrhá věc, která má hodnotu menšího auta. Jo, to si představte, to se opravdu stalo, to si popovídáme za malou chvíli. Hele, ale ještě předtím, než se o tom pokecáme, tak si dáme nějaký skvělý songy.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Bude tady třeba ještě Kellyn, Santé, taky Mall Grab, Milky, ale teď už naše Dua Lipa a její These Walls, tak rozhodně volume doprava, užívejte na Fajnu. We'll be right back.

Bill Kellin, jeho Santé, tady u nás na Fajnu, s váma Kristin, no a lidi pozor, jedna letniční kontrola teďka možná zničila Pokémon kartičky za $1000. A ne, tohle se fakt jako nepřeháním, to je fakt. Jeden sběratel letěl s originálně zabalenýma Pokémon boostrama, jenže zaměstnanci letniční kontroly je při přelíce normálně jako roztrhali, úplně v klidu, nechápu, jak se to mohlo stát, ale jakože... No, prostě nechápu to, jenže přesně to balení, že jo, je na tom často to nejcennější, takže jakmile to jako otevřete, tak ta hodnota může spadnout brutálně dolů. A víte, co je na tom vlastně podle mě nejvíce relatable, že pro někoho to možná vypadá jako jenom kartička, ale ono to má fakt jako velkou cenu. A přesně si to představte, kdyby jste měli nějaký menší auto, protože to je taková jako cena, a někdo vám ho z ničeho něco rozšrotoval. To prostě jakoby, vlastně nevím, jestli se to k tomu dá připodobnit, ale jako vlastně jo. No, to video teďka brutálně jako explodovalo na sítích a lidi toho jak sběratele strašně litujou. A upřímně mě fascinuje, že jsme jako ve fázi, kdy pár kartiček může mít větší cenu než třeba moje budoucí auto, ale v pohodě. No nic, půjdeme zase dál. Arlo Parks, Suicided, nebo potom taky Rihanna, Breaking, když to nás čeká. Tak se na to počkejte a za chvíli to tady bude, nebo spíš Arlo Parks už právě teď.

0: Poutejte se. Právě jsme dorazili do cíle. Na koncert Neo a Aiken.
1: Je to tak, lidi, dvě legendy by se dalo říct, Neo a Aiken, už za pár dní vystoupí tady u nás v Česku v Praze v O2 aréně, konkrétně 27. května. Lístky už skoro vůbec nejsou a my pro vás máme poslední dvě vstupenky, poslední dva lístky, exkluzivní místa přímo pro vás. No a jediný, co musíte udělat, je, že až uslyšíte, že máte volat, tak zavolat na 724-634-634. Ne teď, ještě ne, ale až uslyšíte, volejte právě teď. Tak to bude za pár minutek, musíte prostě jenom pečlivě poslouchat. Dáme si tady takový rychlokvíz, jestli vůbec Nia a Aikona od sebe rozeznáte. No a potom, pokud to dáte, tak dva lístky budou vaše. Tak vydržte a za chvíli, až tam přijde ten zvuk, call-in takzvaně, tak volejte. Ještě jednou 724-634-634. Za malou chvíli.
2: Ta nejlepší hudba i koncerty. To je Fajn. Na Fajnu chystáme výzvu, která nejlepší.

0: zachrání život. Sleduj Fajn a náš Instagram.
1: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
7: Fine Radio. My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

0: poutejte se. Právě jsme dorazili do cíle. Na koncert Neo a Akon.
1: Je to tak, my právě teďka soutěžíme o dva lístky na Nia a Akona, který už 27. května přijedou k nám do Prahy, do O2 Areny. No a já už na drátě mám Péťu. Ahoj Péťo.
2: Ahoj.
1: Jak pak se máš?
2: Dobře.
1: Tak to je super. Posloucháš Nia a Akona?
2: Ano.
1: Tak to je super, to je ideální, protože ti to velice ulehčí to, co teďka společně budeme dělat. Protože budeš hádat krátké ukázky, jestli to je Neo nebo Akon. Seš ready?
2: Jsem ready.
1: OK, vždycky to bude krátká ukázka, vždycky jenom zakřičíš to jméno a potom ti řeknu, jestli jsi to dala nebo ne. Pokud budeš mít aspoň dvě odpovědi správně, tak jsou dvě vstupenky tvoje. Jo? Jdeme na to?
2: Super, tak jdem na to.
1: Tak jdem na to.
2: Je to Neo.
1: Neo, OK, jdeme dál.
2: Akon.
1: A jdeme na poslední.
2: To Neo.
1: Neo, no a máš to všechno správně. Gratuluju moc krát, gratuluju a děkuju, že jsi přihlásila. Dva lístky jsou tvoje, doufám, že si to užiješ. Super, hele, rozhodně mi pošli tvoje údaje, aby jsme ti to měli kam poslat a měj se krásně, užívej. Ahoj. Tak už nám to vypadlo, tak zatím, ahoj. Ten

0: Blood, Hello Heaven Hello, posloucháte Fine Weekend s váma Kristin, no a za malou chvíli se podíváme na novinky v hudbě. Tak rozhodně vydržte za chvíli takový menší recap toho, co tenhle týden vyšlo, no a mezi tím třeba tenhle skvělý banger. Dominic Fike, jeho White Keys, to si tady dáme už za malý moment, tak se počkejte minutka a pak to tady bude. Na fajnu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Fajn Radio.
9: Instagram,
2: YouTube,
9: TikTok.
2: Jsme všude.
9: Hledej Fajn.
2: A sleduj nás.
9: Fajn.

Tohle to byl Subfocus Elevate tady u nás na Fajnu 13.51, no a já tady mám pro vás novinky v hudbě. Tohle to je Viktor Kal s úžasnou ženou Julie Colley. Docela nečekaný duo, co? Ale mě dva k sobě hrozně sedějí. Tohle song se jmenuje Dva Red Bully. Na TikToku je to úplně extrémní hit, je to úplně všude. A vibím to, je to takový chill song na tohleto letní jarní období, prostě krása. No a my pojďme dál, další skvělý songy. Tohle je Lola Young. Určitě znáte její song Ram to Messi, tak to je ona. A teď má nový song From Down Here. Jsem to zapomněla hodnotit. Viktora Kala a Julie Colley, ten předchozí song, bych dala takových 8 z 10. Tohleto mi přijde docela jiný styl, než Lola normálně dělá. Takovou hezkou sedmičku bych tomu dala, ale ještě tady mám jeden song. Tohle, to je Charlie XCX a její SS26. Mě to actually docela baví. Dala bych tomu takovejch 8, 8,5 z 10. Jo, můžeme se na tom asi shodnout. OK, tak jo, tak to je pro mě, pro dnešek z hudby nový všechno. Teďka už půjdeme k našemu starému dobrému playlistu, který je ale samozřejmě taky novej.

0: Hoď to! To byl Calvin Harris, taky Jazzy, jejich Satisfy tady u nás na Fajnu, 13.59, aktuální čas, a to znamená, že jsme přesně v polovině dnešního vysílání našeho společného. A ještě dvě hoďky nás čekají, rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za malou chvíli se zase uslyšíme na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Lyže?
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo?
4: Happy Sport.
3: Poučovna?
4: Happy Sport.
3: Servis?
4: Happy Sport.
3: Bazar?
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě?
5: Happy Sport.
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
1: Fajn Radio.
6: Fajn.
1: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
0: Čus lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s váma Kristin. 14.00, to je aktuální čas. No a lidi, taková malá připomínka. Nejhorší prej není, když se občas naštvete, ale nejhorší je dělat, že jste úplně v pohodě a pak vybuchnout kvůli tomu, že někdo třeba nechal otevřenou ledničku. Co já vím, dneska o tom, proč je vztah možná zdravější, než si myslíte. Za malou chvíli se o tom pokecáme. Mezi tím si dáme ale skvělý bangry. Alex Warren nebo taky Shade Zane Trampoline právě teď na Fajnu.

so catchy. Ich Pinky ab u nás na Fajnu. Hele, po tomhle songu jedna věc, která možná uklidní všechny lidi, co dneska už minimálně jednou protočili oči. Stek není automaticky špatně. To je fakt, psychologové teďka řešejí, že problém není samotný vztek, ale spíš to, když ho v sobě dusíte, jak přeplněný playlist emocí, známe to, protože přesně pak přijde ten moment, kdy vám někdo napíše jako OK, bez smajlíku, jenom taky to ok, a vy jste rady ukončit přátelství. A upřímně, vy posluchači to určitě znáte. Někdo překročí vaše hranice, něco vás naštve, ale vy děláte, že prostě pohoda, protože nechcete být za hysterky, že jo, nebo drama queens. Jenže ten stek je vlastně takový alarm v hlavě, říká vám, hele, tohle už vám není příjemný, a když člověk řekne normálně a včas, může to být mnohem zdravější, než všechno držet v sobě a pak bouchat kvůli úplný blbosti, že? Takže možná nemusíte být pořád ten člověk, co říká, jo, v pohodě, když úplně v pohodě nejste. A mě by fakt jako zajímalo, co je vlastně pro vás ta jedna maličkost, která vám dokáže vytočit úplně jako celý den, vás dokáže vytočit úplně nejvíc, nejrychlejc. Pište 724-634-634, trošku zaspomínáme na tady tu energii a já vám za chvíli taky prozradím mojí věc. Jo, tak pište a teď už další songy. Fajn. Když hudba, tak naplno. Teď už hvězda Next Generation, Rue Gale a její Pretty on Paper na Fajnu.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: To byl Sofian Mešmeš, taky Ben Kristova o jejich slzy. Tady u nás na Fajnu 14.20, teďka už 21, to je aktuální čas. No a řešili jsme, co nejvíc dokáže člověka naštvat. A že je mnohem jednodušší prostě upřímně někdy říct, že vás něco naštvalo, než abyste to v sobě dusili a potom vybouchli. No ale moje otázka zněla právě, co je ta maličkost, která vás dokáže nejvíc naštvat nebo vyvíst z míry. A napsala Lenka, ahojky, co člověka může rozhodit? Když se někdo neumí normálně omluvit. Obyčejná omluva v životě může dost napravit. To věřím a může toho taky dost jako ušetřit, si myslím. Takže extrémně děkuju za zprávu, je to pravda, je to tak, souhlasím. A vlastně asi tohle je i moje věc, když prostě někdo neumí třeba uznat vinu, nebo když takhle, já jsem typ člověka, co musím říct vždycky pravdu. Ale když vím, že tu pravdu fakt mám a ten člověk ji nemá a i tak si myslí, že ji má, tak mě štve, když nedokáže uznat pravdu, i když to občas nedokážu. Taky no, to si uvědomu, ale to je jedno, to je vedlejší. Taky napsala ještě Verča, ahoj, mě nejvíc vytáčí lidi, co jdou pomalu přes celý chodník vedle sebe. Ano, prosím petice na to, aby se udělali, nevím, dva chodníky, nebo aby ty lidi chodili prostě po straně, ne přes celý chodník, jo? Hele, ještě jedna zpráva přišla od Kuby, ahoj, když si doma uklidím pokoj a za 2 hodiny to vypadá, kdybych tam proběhl tajfun. Kubo, a jsi si jistý, že za to nemůžeš? Neříkám nic, já to myslím v dobrým. Ne, ale samozřejmě chápu, všichni to tak někdy máme. Hele, děkuju za vaše zprávy, my jdeme samozřejmě dál za chvíli, třeba Sony Fodera, D.O.D., You Think About Us, nebo potom taky With DMC, tak se na to všechno počkejte. Za malou chvíli tohle všechno tady bude. Na Fajnu.
2: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, Zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
2: Fajn Radio. Next Generation.
10: Next Generation.

0: je naše Next Generation, Danny Hudson, On My Way. Na fajnu. No a lidi, svolávám teďka všechny milovníky reality shows, hlavně těch o lásce, protože tady máme další dating show, který všeobecně, pojďme si říct, mají v poslední době dost jako úspěchu. No a Prima se prostě rozhodla natočit českou verzi Are You The One. Už odhalila i moderátory, kterými jsou Gabriela Gašparová a Petr Havránek, to je by the way pár, který se sám seznámil v reality show jménem Love Island v první řadě, takže to už jsou takový jako stálice, podle mě, to jsou takový propagátoři lásky, ne, to jako přeháním, ale jakoby v podstatě už to máme s nima tak jako spojený. A jako upřímně, já jsem extrémně zvědavá. Natáčení probíhalo prý v Tajsku a celkově, jakoby ve Spojených státech už je to jako mega známý a je to fakt jako famous, ale tady u nás v Česku to bude mít jako takovou premiéru a ten tým se by the way podílal i třeba na Love Islandu, takže by to mohlo celkově tak zapadnout. Já si myslím, že by to mohlo mít dobrý jako dobrou kvalitu a že by to mohlo být zajímavý, tak rozhodně dejte třeba vědět, jestli na to plánujete koukat, jestli vás celkově reality shows o lásce baví, nebo všeobecně, jaký na to máte názor. 724-634-634, dostaně se vyjádřete, dejte vědět, no a mezi tím si dáme další skvělý songy.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku, my budeme sledovat tebe.
0: Luis Capaldi, Before You Go, na fajnu.

0: Before you go. Luis Capaldi, Before You Go, to nám dohrálo právě teď u nás na fajnu při neděli, tomhle krásným dni, volným, snad doufám, že máte volný den, pokud ne, v pořádku. No a já jsem se vás ptala, jaký máte názor na reality shows, ohledně dating shows, konkrétně myslím, a taky jsme řešili, že tady u nás v Česku přichází nová Are You The One, no a jaký jsou vaše názory, to se pojďme přečíst v rychlosti. Naty napsala: ahoj, já se na to těším hlavně kvůli tomu dramatu. Upřímně, láska jde u těch show někdy úplně bokem, ale stejně to člověk zapne a najednou jsou 3 ráno. No jasný, známe to. Vždycky si řekneme si, ne, já na to koukat nebudu, a potom jsou právě ty 3 ráno. No tak ještě napsal David: hel, ahoj, mě ty dating reality shows přijou strašně guilty pleasure. Celou dobu si říkám, že to je hrozný. A další díl stejně jedu hnedka. Koukám, že na to máme všichni stejný názor. To jsem ráda. Hele, tak pojďme dál, prostě to budeme sledovat, je to úplně v pohodě. A teďka se dáme další skvělý singly. To je taky super. Za malou chvíli třeba Tame Impala, taky Jenny, jejich Dracula, to si dáme, a taky si dáme třeba ještě Tate McRae, a bude toho tady ještě hodně, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za chvíli se slyšíme zase. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz, někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Fajn Radio.
10: Fajn Radio.
9: Instagram,
11: YouTube,
9: TikTok,
11: co je zrovna teď in.
10: Fajn Radio.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn?

byl Kellen, jeho Praha, Vídeň tady u nás na Fajnou 14.58, to znamená, že jsme na konci třetí hodinky, ale ještě jedna nás společná čeká, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte, protože v téhle hodince se rozhodně dozvíme ještě pár zajímavých informací, třeba když máte jako sourozence a jste občas jako napěst, tak to může být něco pozitivního na tom. To vám řeknu za malou chvíli, taky samozřejmě probereme hokej a mnohem víc, tak rozhodně vydržte a za chvíli se zase slyšíme. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
5: Fajn Radio.
0: Fajn.
5: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
5: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
5: Fajn.
10: Čau lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s váma, Kristin. 15.01, to je aktuální čas. No a lidi, za malou chvíli probereme... takový téma. Máte sourozence? Pokud jo, tak hádali jste se s ním nebo hádáte se s ním? Pokud jo, tak pro vás mám docela pozitivní zprávy. Má to svoje pozitivum, počkejte si na to. Mezitím si ale ještě předtím dáme nějaký songy. James Hype nebo taky Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else. Právě teď na Fajnu.
5: Fajn.

Hele, to je Šaus, jeho Love Tonight. Tady na Fajnu. V neděli, 24. květnu. No a lidi, sourozenci, co se hádají, jsou prý v životě úspěšnější. Což je jako skvělá zpráva pro všechny, co si včera doma třeba dali fajto o ovladač nebo poslední nagetku. Slyšíš, brácha, děkuju, že jsi mi vlastně vzal včera ten telefon, kvůli čemu jsme se pohádali. Ty si, můj brácha, vlastně jako zaručil, že budeme oba úspěšní. No ale teďka fakt, jo, podle výzkumu z Cambridge, děti, které se sourozencema často řeší konflikty, líp komunikujou a umějí vyjednávat a celkově jsou sociálně zdatnější, no což můj brácha umí stoprocentně vyjednávat. Takže to věčný, mami, on mě štípnu, mami, možná vlastně není katastrofa. Ale takový domácí trénink na život. A upřímně, dává to smysl. Sourozenci jsou první lidi, na kterých si zkoušíte různý argumenty, že jo? Sarkazmus, tu manipulaci, někdy nějaký wrestling. Takže jestli máte doma sourozence a občas jste se zaháněli po bytě kvůli úplný blbosti, tak gratuluju. Pravděpodobně jste si právě vybudovali nějaký character development. A prosím vás, teďka, pokud jste jako jedináčci, tak nemusíte být naštvaný na svoje rodiče, že nemáte sourozence. To jako není zaručený, jo? I vy jedináčci můžete být úspěšní, ale slyšeli jste, co říká studie. No nic, pojďme dál, ale Farber, Baby Goodbye, právě teď na Fajnu.

0: Vůbec to je James Young Infinity v remixu od Pretty Young tady u nás na Fajnu. Taky vám přijde, že je extrémní vedro. Já to mega feelu, ale nebojte, se songama. To dáme. Becky Hill, David Guetta, Remember. To si dáme už za malou chvíli. Myslím si, že když už je to vedro, tak songy jsou to jediné, co nás dokáže naladit na nějakou lepší atmosféru. Třeba ještě ideálně, pokud jste zavřený někde a pracujete stejně jako já, tak nebojte, bude to v pohodě. Dáme si songy a bude to fajn. Za malou chvíli. Na Fajnu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Fajn Rádio.

je Bill Radleton, jeho Blood Running tady u nás na Fajnu při neděli. No a na svatbě v New Yorku měli hosta, který totálně ukradl celou show. Nebyl to ženich, nebyla to ani nevěsta, byla to lama. Fakt, lama jménem Jay dorazila v malém smokingu s motýlkem, pózovala na fotkách a podle internetu působila elegantněji než někteří svatebčani po open baru. A víte co? Já tomu věřím, protože v určitý moment večera je vždycky někdo, kdo začne tančit bez rytmu, brečet nebo objímat reproduktor a vedle ní stojí lama, která má, pojďme si říct na rovinu, větší self-control než celý stůl číslo 7. Známe to.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Přesně tak, pojďme rychle mrknout na to, co je novýho ve světě hokeje, konkrétně na mistrovství světa. Včera jsme hráli se Slovenskem, jsme to tady řešili, že to bude docela napínavý, protože zatím Slovensko jelo bomby, samý vítězství. No a hele, já jsem našla na TikToku jeden úplně dokonalej koment vlastně, nebo komentář k tomu zápasu a hrozně ráda, abych vám ho tady pustila. Tak jenom taková rychlovka, jo?
2: První třetina z pohledu českého týmu byla perfektní, druhá, řekněme, moderním jazykem 6-7.
1: Tohle to jsem opravdu nečekala, ale jo, přesně tak, první třetina byla perfektní, druhá třetina byla, jak to tady pan řekl, 6-7 a ta třetí, tak ta se nám díky bohu podařila proměnit výhru, 3-2 to skončilo, takže úplně skvělý, uvidíme, jak dopadneme s Kanadou, za dva dny hrajeme s Kanadou, tak uvidíme, jak to dopadne, budeme držet palce, no a samozřejmě každý den tady jsou novinky z hokeje, tak rozhodně poslouchejte a my jdeme zase dál.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás. Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragueru.cz. Fajn Radio.
3: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
3: YouTube,
0: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
4: I'm Lily Pete. It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fajn.

Tiesto, Bill Loy, Red Eyes tady u nás na Fajnu. 15.50 je aktuální čas a to znamená, že jsme dneska u konce. Díky moc, že jste tady se mnou dneska byli. Maker, jsem si to s váma užila, i když teda ty vedra, bylo to občas šílený, ale díky vám, vašim zprávám a hudbě, tak to šlo přežít. Doufám, že se uslyšíme zase příští víkend od 12 do 4 a tady budu určitě, doufám, že i vy. A teďka už další songy. Billie Eilish, Teddy Swims a já se s vámi loučím. Tak se mějte krásně zatím. Čau.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
2: Fajn Radio. Fajn. Vždycky hot.

krok, co někomu zachrání život. Sleduj Fajn a náš Instagram. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamarán.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
5: Fajn Radio.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj!
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
1: Fajn Radio. Turn it up.

0: Prodigy. Neo Aisha.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Lyže.
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo.
9: Happy Sport.
8: Půjčovna.
9: Happy Sport.
8: Servis.
9: Happy Sport.
8: Bazár.
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě.
10: Happy Sport.
8: Happy Sport.
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
5: Fajn Radio.
0: Fajn.
5: Vždycky hot.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Fajn Rádio.
2: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč?
3: Protože jsme fajn.
2: Fajn Rádio.
5: Instagram,
2: YouTube,
5: TikTok,
2: co je zrovna teď in,
3: fajn,
5: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
2: Fajn Radio CZ.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
5: Fine.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
1: Fine Radio.
10: Turn it up, turn it up.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Fajn Radio.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.

Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pívu.

0: Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Fajn Radio.
5: Instagram,
4: YouTube,
5: TikTok.
4: Jsme všude.
5: Hledej Fajn
4: a sleduj nás.
5: Fajn. Go, go. We're back.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
0: Fajn Radio. Next Generation.
1: Show od mladých pro mladé.
0: Pondělí až čtvrtek.
1: Od 8 večer.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Olivia Pete.
7: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fajn.

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, is a Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Fajn Radio. Poslouchej Fajn online.
10: Přes webovky fajnradio.cz.
11: Fajn.
12: Vždycky hot.

0: nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh. Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
1: Fine.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Fajn rádio.
3: Back to the hits. Fajn.

0: Fein.
1: You ready? Back to this hit.
0: Fein.
2: Fein.
0: Ustedsky hot.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn Radio.
3: Are you ready?
4: It's Bruno Mars.
5: I'm really
6: creepy. It's Sabrina Carpenter.
7: Music.
2: Fine.

láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Fine Radio. All the hits right here.

0: ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
0: Radio. Instagram, YouTube, TikTok, co je zrovna teď in.
1: Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: music. Fajn.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Fajn Radio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
3: Jsme Fajn.
1: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Radio. Fajn.
2: Fálo.
3: Are you ready?
4: This is Bruno Mars.
5: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: to chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Rádio. Turn it up, turn it up. Music.